Išli tak za ochočame pritete na hodinu 16 do ruskoj bursy v Gorliciach. No dobrý, drogi sluhače, začíname od domaš, hráme veselo do hodiny 21.